0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Městskou hromadnou dopravu v Klatovech čekají změny. Platit začínají ode dneška, kdy začíná i kompletní rekonstrukce železničního viaduktu v ulici 5. května. Práce si totiž vyžádají omezení, takže MHD najede na nové trasy a změní se i časy jednotlivých linek. No a teď se ještě podíváme na to, co nám na pondělí pro západ Čech slibuje předpověď. Mělo by být hlavně oblačno nebo zataženo, častější bude déšť nebo přehánky. Naměříme mezi 19 a 24 stupni.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl si nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michal.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak to, jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Ty jsi vyhrál padel v Brně.
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí.
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem. Kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů startuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak, hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Tróju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco jsi tam podle článku na internetu zapomněl. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom očekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo něho poslali do jiného hrníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Tróji. Mohlo by se to jmenovat třeba Trója 2, ztracený sklípek, jo. Ne, je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Tróju ve skutečnosti nedobili Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Ale já si myslím, že by měli začít hrabat v Tróji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, nějakou lahvinku, co?

0: End of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hitrádiu, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: Mm-hmm. A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho z minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Do konce prázdnin.
0: Do konce prázdnin, tak teďka. Takže něco bizarního, no, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil, spadnul jsem do toho potoka a ještě jsem si narazil, tam byl takový betonový skruže na druhé straně a narazil jsem se obeholeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol, jo.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku a nekecam, ale šíří se videa z Ruska, kde se lidi předhánějí v tom, kdo vypije víc vody ze záchodový mísy, a dokonce jedno obchodní centrum udělalo soutěž v tomhletom.
0: To je prýma, no.
1: Je to tam jako trendy.
0: Je to jakoby důkaz, že sílo, že lidstvo sílí teda.
1: No, když si myslíte, že už nemůžeme jít jako hloubš, níž.
2: Co tam ještě hloubš v míse, tak přesně. Ještě pořád můžete.
0: Mě by zajímalo, máš tam nějaký detaily, jak, jestli jako brčkem, nebo...
1: No normálně, jako pes vlastně. Ne, opravdu, jakože Rusko prostě stále umí překvapit, jsou sázky... No hrozný.
0: No, mohla by to být třeba prýma disciplína na svatbách, jo? Že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo? Že tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu, tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza, to je fakt hruza. Přišla zde nadání, probudila můj život trochu hladký. A Michal bude u nás tady na Hitrádiu za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: S profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzeň.

0: Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Déšť na mnoha místech komplikuje dopravu, silnice jsou kluzké, tak na to myslete. No a já připomenu omezení, které čeká v Plzni, kde se pracuje v centru na Americké.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Your husband is coming.
1: Taky vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hraje Where is my husband, 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už 5. celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
4: Tak co by ne, no.
1: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytohla úplně ožralá nahá. Jo.
5: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam jel v pátek, nech teďka nás, jako jo.
1: No, nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Rádiu 6.33, dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno, a mě by zajímalo, co umíte uvařit, co je opravdu ten majstr štyk, co Jasmin?
1: Jo, všechno možný. Jako nevím, co je majstr štyk.
2: Takže nic.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi, aha. Když zrovna nemáme krabičky třeba v oba,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně?
2: Hmm. Aha. Co ty?
1: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvařit tady, jo. No proč se na to ptám, tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzů.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka. No a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví, tomu věříme, Velšli Arms, a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
5: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
4: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká ode dneška v Klatovech. V ulici 5. května začínají opravy železničního viaduktu. Silnice je zavřená a jezdí se dočasně po objízdné trase.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rose, Bruno Mars a Paté v 6.51. Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, jak se tomu říká, těch plešek, spousta plešek. To už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně a mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
1: Já na to tady teďka koukám. Říká si tak prý kvůli tomu, že Pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli být.
0: Aha.
1: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jen jako nějaký vtípek, ale původně si říkal Mr. 305, 305, podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, jo, tak je najednou Mr.
0: Takhle.
1: Worldwide.
0: No protože on to říká snad v každém songu, jo, že jo? Mr. Worldwide. Jo. Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
1: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
2: No tak... se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. Okay. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
0: O2 aréně, takže to bude vevnitř. Takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
2: Ne.
0: No byl tady letos už jednou, tady byl, pokud se nepletu.
2: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
0: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme, a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka. Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No, tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo, za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou. 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Do kulturního střediska v Aši se opět vrátí život. Památkově chráněný objekt prošel rekonstrukcí za více než 170 milionů korun. Náklady z části pomohly hradit dotace. Do konce roku se do objektu přesunou zájmové spolky. Od toho příštího by se tady pak mohly konat různé plesy a další společenské a kulturní akce. A jdeme taky na počasí. Na západě Čech dnes čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Častější dnes bude déšť nebo přehánky. Dorazit k nám mají taky bouřky. Teploty odpoledne vystoupají mezi 19 a 24 stupňů Celsia.

0: si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čau, hezký ráno.
2: Krásný pondělní ráno. Snídaně šampionů.
1: Cena ropy klesá, něco si přej, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
3: Já jsem tam zaznělo slovíčko snad.
1: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito. Tím startuje další hodina. Dobré ránko.
0: Hit Radio FM+.

0: si to.
1: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
2: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie, když si obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
1: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
2: Tak někdo to dělá.
1: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
2: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
1: Ty jsi někdy něco dovezl, ne?
3: Se mě koukáš, jak kdybych to byl já, ten se to odváží, ne?
2: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
3: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
1: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na pánský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu, jo. Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě po cestě zpátky do Čech potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme, Petře! Hele, a tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlík se protrh, takže on si to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašung, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích, no.
2: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle anebo pašung teda, tak dejte vědět, co nejdivnějšího jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně, jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne, co se zbohlo do hlavy,
1: co máš? Já mám příběh cibulí, to si dáme potom, cibuli musíme dát, tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Radio. Hezké ráno.

0: tohle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Radio.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím. Jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic a oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A ty banány oni nenašli, normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení, ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
2: No počkej, co udělali s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to, jo počkej, oni to zabavili, jo vlastně, oni to zabavili.
2: Udělali s vajíčkama,
0: dal to, počkej, ne, dal to na prkínko a nakrájil to a já jsem si říkal, před náma to nakrájil a já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
1: Jo, ne.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady...
1: Bože,
0: a to byl nějaký roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký jasně, právě roztoči, jasně, anebo drogy, nebo něco. Hele, jako, to byl zážitek na celý život.
1: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, jedna, to je teda ústý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule. No. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
1: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z Horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst, a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti, doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva po autobuse, to je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
1: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásné bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Láďa.
0: Vy jste boží. Taky tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnější, jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama, ale teďka, doteď to máme vystavené doma, v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů Jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igeliťáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dál. Na hranicích se nestalo. Celník otevřel kufr, strčil ruku do Jalovca, celý se opíchal, řekl zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme Jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
1: A to je vlastně teda hustý, že vám to prošlo, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě se na tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký Jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano David, Next Summer, 7 hodin, 19 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. V hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Víš na ruby. Tady se fakta kroutí. Pravda se směje. A výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divoký západ Hit Rádia FM+.
4: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupů a zábavy.
5: Olympiaplzeň.cz.
6: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na trase z Horažďovic směrem na Strakonice. V nehodě došlo přímo na hlavním tahu za Katovicemi, kde se srazilo osobní auto se Srnkou. S opatrností tam projedete.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio FM+.

0: TGIF, Last Friday Night, TGIF, zkrátka, Thank God It's Friday, bohužel ještě ne, pondělí, Hit Radio 7.30. A David přichází za potlesku s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: AC/DC patří i letos mezi nejvýdělečnější koncertní kapely světa. Jejich turné Power Up Tour utržilo za první polovinu roku přes 120 milionů dolarů. Legendární rockeři odehráli 15 koncertů, na které dorazilo více než 900 tisíc fanoušků. Úzkost se nemusí projevovat jen strachem nebo stresem. Odborníci varují, že mezi varovné příznaky patří také dlouhodobé napětí, problémy se spánkem, bušení srdce nebo vyhýbání se běžným situacím. Pokud potíže přetrvávají a narušují každodenní život, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Domácí test DNA odhalil záměnu novorozenců po 38 letech. Dva Američané zjistili, že vyrůstali v cizích rodinách, protože je po narození v porodnici omylem zaměnili. Nemocnice chybu uznává, odpovědnost ale odmítá a o případu tak rozhodne soud. 38 let, chtěli byste to vůbec vědět takhle zpětně nebo ne?
3: Asi ne.
0: Nevím, já teda mám osobně podezření, že jsem vyměněný, jo. Já jsem totiž neobvykle inteligentní a to v naší rodině není. Není. Ale je mi docela líto tý druhý rodiny teda. No nic, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy, Rubikon na Hit Rádiu. Přes vlny.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof. Rychlá
1: pětka. Říká se, že láska prochází žaludkem, a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Haló, haló.
2: Dobrý
0: Ahoj. Den, hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho, nešlo by to?
2: My teďka si za pár minut zastavit.
1: Jo, tak to už bude posoutěž.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme. Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
1: Ano.
0: Tenis, tak jo, dobře.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
2: Večerníček. Krteček,
0: ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
2: Jablko.
3: Mhm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které české město je přezdíváno město piva?
2: Brno. Plzeň.
0: Opravili se. A poslední, pátá otázka, no je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
2: Okay.
0: Jo! Ale, nějak jsme to zvládli.
1: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun.
0: Já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
2: Ano.
0: Ano, a dcera se jmenuje?
2: Kačka.
0: Ahoj Kačko, tak jsme to zvládli, zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
2: No jak když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
0: Všechno. Tak to se ti budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek. Ahoj.
2: Děkujeme.
1: Ahoj.
0: Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moct vyhrát opět zítra. Rychlá pětka. Ve snídani

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle taky pondělní Hitrádio s vámi. Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira, Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že tobě se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju. Vždycky, když jí hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a Dave, tebe prostě potopíme, no. Tak moc jí nemusí tenhle ten song. Ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. A platíš mi na dovolenou. Shakira, Zoo za malou chvíli, taky YouTubečka a taky info z dopravy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
4: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.

0: hotovosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Karlovarsku v Toužimi, pracuje se přímo na hlavním tahu, kde čeká uzavírka a jezdí se objížďkou. A pracuje se taky v Plzni, kde dopravní omezení čeká na Domažlické.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: kvalifikuje, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, a ono ne.
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat, když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju.
1: U nás doma to teda jelo v jednom kuse, protože mamka milovala Jacksona a Madonu, takže furt to tam pouštěla, já na tom vyrůstala, mám jí teda od malička ráda a myslím si, že ať už jí máte rádi nebo ne, tak prostě se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
0: Šikovná.
1: Šikovná.
0: Šikovná holka.
1: Nejznámější na světě.
0: Šikovná holka, dobrá. Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
0: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
0: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
0: Máme to tady. Madonna, nebo Madonna, jak chcete, jak se to oficiálně říká. Hang Up. 7 hodin, 52 minut. Užijte si to, jsme Hit Radio. Krásné ráno.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: možnosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Městskou hromadnou dopravu v Klatovech čekají změny. Platit začínají ode dneška, kdy začíná i kompletní rekonstrukce železničního viaduktu v ulici 5. května. Práce si totiž vyžádají omezení, takže MHD najede na nové trasy a změní se i časy jednotlivých linek. No a teď se ještě podíváme na to, co nám na pondělí pro západ Čech slibuje předpověď. Mělo by být hlavně oblačno nebo zataženo, častější bude déšť nebo přehánky. Naměříme mezi 19 a 24 stupni.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Pěkné ránečko.
14: Krásný pondělí.
15: Snídaně šampionů.
13: Co je?
14: No co je?
13: No co je?
14: Co je?
13: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já, jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělal srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
16: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu, jako.
13: Hele, kroužky uzavírám, víš, kroužky. Tak krásné ráno vám všem, se kterým, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8 hodin 3 minuty, hity nachystaný, One Republic, jdeme na to.
17: Hit Radio FM+.

0: Lepší ráno, tohle jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt, jo? Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to a prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo, jo? Mně totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali novej gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám. Pro mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
2: Jasně.
1: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
0: Teď jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla, to byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediný přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by jí nevzal do města podívat se na výlohy. Jo, takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takový nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaký detailing nebo něco takového, jo, tak tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo, no jasně.
1: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
0: Asi, jo, mě tam baví, je teda pravda, otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že, jako víš, tam jsou různý velikosti a člověk se u toho zasekne.
1: Dobře, tak Davide.
3: No dobře, ale u mě hračkárna Lego.
1: Fakt, jo.
3: Vždycky se koukám, co je novýho, co si ty děti dneska můžou stavět. A taky bych si klidně něco postavil.
0: A taky.
1: Tak co je váš pohádkovej obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byly a...
0: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
1: Úchylku na obchod.
0: Úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. Už nehledám to místo, kde všechno má... A taky nám můžete poslat SMS-ku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí, a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
1: To je strašně dobrý.
0: Je to skvělý. No a Poetika, blízko, 8.08, tak pojďme na to.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: včerejšího koncertu. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut, dobré ránko. Tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká dneska, je to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogerii, David říkal obchod s legem a já si nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta. Hmm.
1: Když tak nějak zčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala, zčotneme.
0: To jsem nikdy neřekl, no. Zčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogerie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jít do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat senťák od okraje, jo? To bylo nadšení jako opadlo. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě, tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, že jo, tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže si normální a píše...
2: Nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránko týme, já jsem ve svém hračkářství po každý v oddělení piva a nebo v masně. A to je pravda, to je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat takový klasický nákup, a nebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku. Mm-hmm. A toto frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak, vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali,
0: no
1: šílený, takže grílo se hodí určitě. I když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix Golden, další hity pro vás tady na Hit Radio. V 8.20

0: Čtvrt na 9, 3 minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já, když jsem byl malý, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš a říkáš, to je peněz. to je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hit je za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor v Karlových Varech, nově je neprůjezdná Chodská ulice. Jezdí se okolními. No a opatrně taky v Klatovech, kde je ode dneška nově neprůjezdná ulice 5. května.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Greatest, tohle Hit Radio přesně o půl deváté, tak jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkala, Jasmin?
0: Já jenom...
1: Že Sakvan Topi je crush tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sakvan Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sakvan. A Sakvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
0: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny. Děkujeme, Sakvane. Pojďme na muziku. Labouche, Be My Lover, tohle je, jak říkám, plnotučná devadesátka, která vás bude bavit. 8.31, no a připomínám, že devadesátky, nebo devadesátky srdcovky, kde teda jsou i devadesátky, si můžete dát po 12. hodině tady na Hit Radio 5 srdcovek a jedna vaše. Tak jdeme na to!
2: Jo! Yeah.

0: Činasky. Potkal jsem tě po letech na Hit Rádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech, třeba za 30 let, to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat, až budeme vzpomínat, až si řekneme, to jak nás dali dokupit, co, v tom dubnu 2025, to byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude bolet všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilku, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, ale informace. Nás, chlapi. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. fotbalpark Plzeň.cz

0: 8.48, dáváte si pondělní Hitrádio snídaní šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké studie mají chlapi s pár kily navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je mi to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průměrně odpadnou už po 2 minutách, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubeněuři, že já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců, že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pevního bříška, takže i svalovců jako.
0: Já už teďka vidím, ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu a říkají si, co to mele, takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo, turecký vědci to dokázali, já s tím vlastně jako, já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Tam ale je... tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: 8.56. Po deváté se můžete těšit na další nálož muziky Five and Queen, Meduza, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vidíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: My tady budeme zítra ráno v 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 3 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásné pondělí. Bouralo se v Tachově, a to v ulici Zárečná, jsou tady v sobě dvě osobní auta, s opatrností projedete. Jinak ode dneška do konce listopadu neprojedete v Klatovech, ulicí 5. Května rekonstruuje se tady most. Tak s tím počítejte, ať vás to případně nezaskočí, až budete někam spěchat. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Ministr spravedlnosti Tejc na šéfku Ostravského soudu navrhl dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do Taláru pak nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo zvykem. Hasiči na západě Čech bojovali hned se třemi velkými požáry. Jak od nás víte, dvakrát hořelo v lese, poblíž hradu Velhartice na Klatovsku a u Hlinek na Karlovarsku. Zasahovali ale také u požáru skládky u Dobřan na jih od Plzně. Všechny tři požáry se povedlo uhasit a zasahující jednotky mohly odjet. Kouř z lesních požárů ve Francii a Španělsku se dostal až nad naše území. Potvrdili to meteorologické přístroje, které ho zaznamenali ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi. Fotbalisté pražské Slávie vykročili za obhajobou titulu vítězně. Slovácko doma v Edenu porazili vysoko 5-1. Další dva favorité na zisk titulu už tak úspěšní nebyli. Plzeň doma prohrála s Libercem 1-3 a stejným výsledkem skončilo také utkání mezi brněnskou Zbrojovkou a Spartou.
2: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
1: Dneska si zase od těch veder, které jsme zažili o víkendu, trochu odpočinem. Teploty dnes v maximech dosáhnou 25 stupňů Celsia, na horách 21 a pondělí bude pod mrakem. Odpoledne se může objevit i nějaká ta přeháňka.
2: Hit Radio FM+.
1: Je tady nový týden, zahajujeme pondělní dopoledne. Bára Škrybová přitom s vámi. Jak jste si užili víkend? Dejte mi to vědět. Five and Queen na úvod 9.

Espresso, Hit Radio FM Plus s vámi 9 hodin, 10 minut, tohle byla ranní káva, která je vždycky potřeba, zvlášť takhle na začátku týdne. O víkendu proběhly na Švihově hrady, kdo jste byl, tak mi dáte určitě za pravdu, že to byl totální, neuvěřitelný nářez. Hit Radio FM Plus děkuje vám všem za spolupráci, byli jste naprosto boží, řádili jste jak u nás u stánku, tak samozřejmě všude možně po festivalu. Já jsem tam běhala s mikrofonem, vy jste byli úžasně sdílný, pár videí s vámi už na našich sociálních sítích je, tak se podívejte. Poslední vyběhlo asi před 10 minutama cca, mrkněte, určitě se na něm najdete. Kdo jste mi třeba do mikrofonu zaspíval, jo, tak teda jako klobouk dolů, ale šup, uvidíte se na tom posledním videu, který právě vyběhlo. Mrkněte se na to, a to jak na Facebooku, tak i na Instagramu. Klidně mi pište zážitky, co se vám na Hradech líbilo, co jste si užili, koho jste tam prožili, co se vám tam nejvíc líbilo. Ať se do té parády ještě spolu aspoň na chvíli vrátíme. WhatsApp 720 870 237. Na Hradech probíhaly i seznamovačky a lásky, to je jasný, to se tak jako odehrává všude možně. A já tady mám dokonce i jednu dohledávku po slečně, která zasáhla srdce jednoho našeho posluchače. Tak si za chvilku řekneme do éteru, ať se tahle zpráva dostane co nejdál a zamilovaní se najdou. C'est la vie, to je život.

0: Pink Raise Your Glass, to je paráda veliká. 9 hodin 22 minut k tomu, před chvilkou jsme na Hit Radio FM Plus vzpomínali na Hrady, jak byli boží, jak vy jste byli boží, ochotně jste zpívali a mluvili do mikrofonu. Pár videí už najdete u nás na sociálních sítích. No a teď jdeme na tu seznamku, jak jsem slibovala. Mám tady poptávku, jo. Čtu ji od nás z Instagramu, prosím vás, takže kdo budete potřebovat, mrkněte se tam, je tam právě uveden i autor toho příspěvku. Takže hledá se hnědovlasá slečna s langošem z Hradu na Švihově. Ahoj, zkouším sílu festivalové komunity, protože jsme v sobotu večer, nebo protože jsem v sobotu večer zaváhal a neoslovil tě. Byli jsme na pravé straně u stánku Coca-Coly během koncertu Miraj. Měla si hnědé delší, trochu kudrnaté vlasy, tmavé kraťasy a jedla si langoš. Párkrát jsme se na sebe fakt hezky usmáli. Pak si odběhla za kamarády a vrátila se přímo přede mě, kde ses elegantně vyhýbala pánovi, co zavrávoral u koše. Pokud se poznáváš, rád tě pozvu na drink nebo kávu a tentokrát to nepromlčím. Tohle je nádherný. Takže znovu připomínám, četla jsem to od nás z komentářů na Instagramu. Slečno, prosím vás, ozvěte se, jo. To je romantiárna jako blázen. A až budete mít svatbu, my vám tam jako Hit Radio FM Plus velmi rádi přijedeme. Pokud máte někdo třeba ještě něco dalšího podobného, vůbec se nebojte dát mi vědět. 720 870 237, to je náš WhatsApp. My jsme tady od toho. Krásný pondělí všem. Za chvilku třeba houcír.
1: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Boom clap, rána a tlesk, velmi kostrbatě přeloženo. Jste z Rádia FM Plus, je pondělí dopoledne, jsem Bára Škrybová a budu tady s vámi až do 12. téměř. Jirka Plnář se nám vrátil, takže srdcovky po té 12. si dáte po staru zase s ním. A Jirka si tentokrát dával velmi záležet.
1: Je to tak dávno, co si modlím se na tvou dlaň.
0: Janek Ledecký právě teď. Tebe mě zajímalo, kdy jste tuhle věc slyšeli naposled. Já snad ani nevím, ale je to strašně pěkný. No, každopádně to uslyšíme dneska po 12. srdcovkách. Máme půlku prázdnin, ještě celý měsíc volna před námi, tak si to léto musíme připomenout i správnou muzikou. Ano, uhodli jste správně, že je to Mr. President Coco Jumbo, ani jste nemuseli moc hádat. A je to samozřejmě další pecka, kterou máme pro vás v srdcovkách, nebo Jirka ji tam má připravenou. No a já jsem taky nezahálela a mám tady teďko rok 98 a obrovskou peckou. Fatboy Slim, Rockefeller Skunk. Right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right,

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, Hit Radio FM Plus s vámi. Přesně 9 hodin a 39 minut k tomu. Máme 27. července. Já jsem chtěla popřát k svátku, ale zjistila jsem, že dneska slaví Věroslav. A jako ne, že bych chtěla Věroslavy nějak utiskovat, ale tak nějak mi něco říká, že jich moc mezi posluchači nemáme. Možná ani jednoho, takže nic. Ale pojďme si prostě všichni popřát hlavně hezký pondělí. Ať to všechno zvládneme. Ať všechno v tom následujícím týdnu zvládneme, jak chceme, jak jsme si naplánovali, anebo aspoň, ať to zvládneme bez ztráty kytičky. A kdyby byla nějaká krize, tak prosím vás, laďte Hit Radio FM+. My jsme tady pořád, my jsme tady pro vás. Na WhatsAppu s vámi třeba i rádi pokecáme. A hlavně teda posíláme non-stop super muziku na zvednutí nálady. Za chvíli třeba Petr Bič projekt, Shawn Mendes, Camila Cabello a tak dále a tak dále. Tak moc díky, že jste s námi a užívejte pondělí.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
3: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
6: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
7: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
8: Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Give me your hand, dej mi svoji ruku, mně bude stačit váš sluch. Díky, že ladíte Hit Radio FM+, minutka před desátou. Jdeme se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou novou dopravní nehodu ani komplikaci, ale ještě se došetřuje nehoda dvou osobních aut, a to v Tachově v ulici Zárečna. To je pro tuto chvíli z dopravy vše a vaše dopravní info nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jenom hity.
7: Hit Radio.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
3: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Registrační značky by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Sehnat zubaře snad bude snazší. V Chebu se totiž otevřela nová stomatologická klinika. Je přímo v areálu krajské nemocnice, kde vznikla v rámci rekonstrukce pavilonu C. Náklady byly skoro 50 milionů. Kromě stomatologů v objektu sídlí také onkologické oddělení a některé ambulance. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
4: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
3: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
5: Pondělí bude zamračené a zakaboněné, jak se tak říká, celý den bude totiž pod mrakem, s odpolednem se objeví i nějaká ta přeháňka. Teploty ale budou příjemný, maximech na 25 stupních Celsia, na horách to bude 21.
1: Hit Radio FM Plus.
5: A jdeme otevřít druhou dopolední hodinu, tedy druhou společnou. Bára Škrybová přeje krásné pondělí a co možná nejúspěšnější. Damiano David.

Alejandro, Lady Gaga, Hit Radio FM Plus s vámi, 14 minut po desátý. To je hezká písnička, pro někoho možná až tak skvělá, že ji bere třeba jako hit, který ho totálně rozseká. Každý má ale tenhle hit svého srdce jiný. Já jsem nad tím před chvilkou přemýšlela a pro mě je to třeba tohle. To je Scarlett Independent Love. Ano, jako je to trošku infantilní, je to starší věc, ale prostě mě dostává do kolen. Každopádně dost o mě. Chtěli byste vy zahrát na Hit Radio FM Plus váš hit, který vás dostává do kolen. My vám ho velmi rádi zahrajeme, a to už o tomto víkendu. A představte si, jo, když si o něj napíšete a uslyšíte ho tento víkend ve vysílání, tedy 1. a 2. srpna, a zavoláte hned zpátky na číslo 800 937 937, tak vyhráváte dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Form Factory. To je super, že jo? Je to hodně informací, ano, tak asi takhle na první dobrou si to nezaznamenáte do hlavy. Podívejte se k nám na web www.hitradiofmplus.cz. Hra se jmenuje Hit, který se vyplatí. Tam najdete všechny důležité informace a zároveň i právě formulář, přes který nám pošlete ten hit, který vás totálně rozseká a který vám právě může vyhrát dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Form Factory. Tak opravdu držíme palce. A pouštím Alvaro Solera. Te imaginas, nebo tak nějak se to jmenuje, ale to pěkný.

0: Adele Easy on Me. Tak to jsme si trošku odpočinuli a za chvíli to zase nastartujeme na Hit Radio FM Plus ve velkým, tak jak jsme zvyklí. Čeká vás tady Leony, Don't Worry, taky Guru Josh Project. Já doufám, že máte to pondělí parádní, že jste se nastartovali tak, jak je třeba. Kdyby ještě náhodou ne, tak nebojte, za pár minut to určitě přijde. Hlavně teda buďte s námi s Hit Radio FM Plus. Od zítra se zase hraje oblíbený kvíz na ruby. Povíme si o něm něco víc už za chvilku, tak hezký pondělí všem.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
5: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
6: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
7: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Here's my key, philosophy. A freak like me, just

V pondělí dopoledne posloucháte Hit Radio FM Plus 10 hodin 34 minut úplně přesně na vteřinu. Tohle byla Leony, Don't Worry. Já už jsem to trošičku nastřelila před chvilkou. Vrací se nám oblíbený kvíz na ruby. Opět se bude hrát v odpolední show, tedy u Divokýho západu. Vyhrát si můžete přednabitou kartu do Olympia Plzeň v hodnotě 2000 korun. Olympia Plzeň, to je skvělý místo pro nákupy, ale i jako jen tak třeba pro letní odpoledne, a právě tam můžete tu svou výhru proměnit v obrovskou radost. A ještě předtím si tu velkou radost a zábavu užijete právě při hře kvízu na ruby. Tady vlastně platí jediné pravidlo. Správně je špatně. Je to na to maku, je to na tu makovičku trošku těžší, ale dá se. A je to teda jako parádní. Například třeba teče voda do kopce? Ano. Má týden 8 dní? Ano. Na odpovědi máte rovných 30 vteřin. Poslouchejte odpolední show, od úterý do pátku se hraje, tak se zkuste dovolat. A tohle je obrovská pecka. Pamatujete si to někdo? Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Tyjo, ale to je ale velká paráda. Tak strejte volume doprava a jdeme si společně užít pondělní dopoledne.

0: Nickelback nám dohráli na Hit Radio FM Plus v čase 10.42. Kam vyrazit? Depo 2015 v Plzni a jeho nádvoří nabízí až do konce prázdnin takzvané pohádkové čtvrtky, a to vždy od 16 hodin. Mají tam pro vás připravené pohádky, klauniády i hudební vystoupení pro malé i velké diváky. A tento čtvrtek, tedy 30. července, si můžete vyrazit na představení o Palečkovi od divadla Jitule a Dadule. A kdo máte rádi venkovní hry, tak vyrazte zítra do Ostrova, do Zámeckého parku. Tam bude probíhat festival venkovních her, jsou to teda spíše složitější hry, tudíž určeny pro starší 15 let, tak možná pro ty nejmenší to asi nebude, ale vyrazte, čeká vás třeba petang, kroket, švédské šachy a tak. Hraje se od 13 do 18 hodin.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Jasně, já ti splním přání, Trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, přesně 2 minuty před 11. hodinou na Hit Radio FM+. Bára Škrybová s vámi, užívejte pondělí. Bára Purkartová má připraveny nejčerstvější zprávy, já počasí a teď taky dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí bez nehod, ale důležitá dopravní informace je ta, že ode dneška do konce listopadu neprojedete v Klatovech v ulici 5. května. Rekonstruuje se tady most, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
10: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dobré dopoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Strážníci v Plzni mají nového maskota. Je to mořský orel Eda, který má jasně dané úkoly. Jaké budou, to ví mluvčí městské policie Jana Pužmanová.
11: Úkolem Edy bude především přiblížit dětem z městské policie srozumitelnou a hravou formou. Pomůže odbourávat přirozený ostych z uniformy, podpoří vzájemnou důvěru mezi nejmladšími obyvateli a strážníky a připomene, že obrátit se rovně s prosbou o pomoc je vždy správným krokem.
10: Nového maskota Edu budeme potkávat na různých akcích, jako jsou dětské dny nebo dny otevřených dveří. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Celkovou klasifikaci ovládl o 6 minut a 26 sekund před Remkem Evenepoelem z Belgie. Nejlepším z Čechů byl Matias Vacek, který skončil na 49. příčce.
12: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Dnes se teploměry vyšplhají v maximech na 25 stupňů, na horách ukážou kolem 21. Po celý den čekáme zataženo a můžou se objevit i přehánky.
8: Hit Radio FM+.
0: A jdeme do finále, a to pondělního dopoledne. Přijde Alex Warren, All American Reject a na úplný úvod 11. diskotéka ATC, lalala. La, la.

Hell, American Rejects, Gives You Hell, Hit Radio FM Plus s vámi 12 minut po 11. Já vám teď něco pustím. Já mám rád sex, se svojí ex a tak dále. Tohle je paráda od Marka Ztraceného a já vám to nepouštím jen tak. Marek Ztracený totiž chystá největší koncert své kariéry a vy můžete být u toho. V pátek 7. srpna ovládne pražskou Letenskou pláň, na který v minulosti vystoupili například Michael Jackson nebo Rolling Stones. No a teď se na stejné místo chystá český zpěvák, který už 3x vyprodal Eden. Tak tam vyraste. Slibuje velkolepou show a zážitek, jaký tady ještě nebyl. Hit Radio FM Plus vás tam může dostat dovnitř a úplně zadarmo. Na našem Instagramu aktuálně soutěžíme o celkem 10 vstupenek. Jestli chcete slyšet naživo hity, jako třeba Ztrácíš, nebo Originál, Moje milá, Naše cesty a tak dále, tak si najděte na Instagramu Hit Radio FM Plus soutěž nebo soutěžní příspěvek a zapojte se tam. Nám tam vlastně stačí jenom, když napíšete, jakou písničku byste chtěli slyšet na tý letní úplně jako první. No a pak budeme v pondělí losovat. Třeba právě vy zažijete Marka Ztraceného na letní úplně naživo. Zkuste to. Enrique Iglesias, I Like It.

0: 11.23, Hit Radio FM Plus s vámi takhle v pondělí dopoledne. Za chviličku se mrkneme na to, jaký počasí nás tenhle týden čeká, jestli bude hic, nebude hic, jestli bude normálně a tak dále. Zaměříme se na to, ale do té doby si pustíme parádní věc. Já mám třeba tohle strašně ráda. Tak za chvilku celý bude taky Dua Lipa, Love Again, a za chvilku se zase uslyšíme. Buďte zítra na FM Plus a mějte krásný pondělí.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
5: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
6: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
7: Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí.
8: Pravda se směje.
7: A výhra číhá za rohem.
9: Nenech se zblbnout pravdou.
10: Každé odpoledne mezi 3. a 6.
11: Divokej západ, Hit Rádia FM Plus.
12: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
13: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
12: Vaše centrum nákupu a zábavy.
13: Olympia Plzeň CZ.
14: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Dua Lipa Love Again. Na mě se chce říct, že again, to znamená znovu, přichází velký vedra. Ono už se to řešilo, jestli jako ty hice budou, nebudou. Chvilku říkali, že budou, pak zase, že opravdu nebudou, že budou takový nějaký standardní teplotní maxima. No tak teď se koukám na tu nejbližší předpověď a vlastně dneska je poslední den, kdy se tak nějak můžeme nadechnout při normálních teplotách, protože od zítra už to začíná. 29 stupňů na zítřek a středa 39, čtvrtek 37, pátek 39. Jo? Takže se obrňte, připravte se na to a nejlépe si vezměte volno a jděte někam k vodě. Kdo máte dovču na tenhle týden, tak jste to vlastně úplně skvěle vyhrál. Jdem zase za muzikou. Krištof a Dominik Aladžia, Půlnoční hřích, to je taky paráda veliká. Hezký pondělí všem.

A je to. A tak jsme spolu zvládli pondělní dopoledne. Bára Škrybová se loučí. Než úplně odejdu, tak si užijete třeba SIU nebo DHT, tady budou. Užijte si hlavně zbytek pondělí a zvládněte ten úvod týdne tak, jak nejlépe chcete. Před chvilkou jsme si říkali, jaký nás čeká počasí, tak nezapomeňte na to, že pokud máte naplánovaný nějaký tury, nejlépe je zvládněte dneska, protože od zítra už bude těžší to zvládat. Čekají nás až opět zase skoro 40-stupňový vedra. V pátek vidím 39, takže jako masakr. Užívejte, mějte se krásně, těším se na vás zase zítra od 9 do 12. Ahoj!

0: místě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda v Tachově. Došlo k ní v Zárečné ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Vyšetřování by pomalu mělo končit a brzy tam projedete zase plynule bez čekání. Další

0: info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Pivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavba na klíč v Horní Milení na Pardubicku za 1 844 500 korun. Zahrada v Oplocanech na Přerovsku za 350 tisíc. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 3 399 900 korun. Byt 1 KK ve Frýdku Místku za 2 400 000 a pozemek v České Lípě za 1 122 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 12 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů. Řeka Berounka bude mít novou lávku, která usnadní cestu jak pěším, tak i cyklistům. Bude u Němčovic. Nejbližší most je odtud totiž 16 kilometrů. Mikroregion Radnicko teď vyhlásí soutěž a bude žádat kraj o podporu. Když vše půjde dobře, mohla by se lávka za 40 milionů postavit v letech 28-29.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Na západě Čech by mělo být dál většinou oblačno. Během odpoledne budou postupně ustávat přehánky. Teploty se usadí mezi 22 a 25 stupni.

14 hodin, 2 minuty, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Je. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás, po 2 týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky, no a tak to rozjedeme hned na úvod, jako za mlada, hele. Jako za mlada. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezký pondělí. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Technotronic, Pump Up The Jam, srdcovka číslo 1. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelnář.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele a člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Je taky. Ale to si nedáme. Nedáme si, proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je ta nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno. Tohle je rok 1993.

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu. Máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná to doba a přesně The Fratellis a song, který jsme teď slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě byla vždycky jedna velká party a v hlavě jsme měli jenom... A to je celý. A tak si říkám, když máme ty dnešní srdcovky, pojďme zavzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili, ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. To byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí. Ale co to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777 937 777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a...

0: Táta, srdcovka na Hit Rádiu, Britney Spears, I'm Not a Girl.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hit Rádia je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli Mr. President, Coco Jumbo, a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, který slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, které hrajeme. Teď Britney Spears byla tou pátou srdcovkou. Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A přitom vlastně jako nebyla umělá, že jo? Dnešní doba, ta už je v tomhle taky úplně jiná. Člověk se podívá na nějakou reality show. Nevím, já jsem viděl něco s nějakou růží a nevěstama a něco takového. A viděl jsem asi jenom 2 minuty. A ty tam byly takhle všechny ty holky. A ten frajer si má vybírat a já říkám, je to úplně jedno, ne? Kterou si vezme, jsou všechny úplně stejný. A tenkrát to prostě takový nebylo. No, jenže to je tenkrát. Teď jsme o 25 let úplně jinde, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat za dalších 25 let. Nicméně, za chvíli nás čeká srdcovka na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, co by vám v pondělí udělalo radost, co byste chtěli slyšet. Těším se na váš výběr, dáme si ho za chvilku na Hit Rádiu.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Stop, doraž, stop.
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.

0: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt U Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Altropolis na Hit Rádiu. Shakira, je 12 hodin 34 minut, což je krásný, to je 1, 2, 3, 4, tak to posuně.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 1, 2, 3, 4, 5, vlastně 5 bylo srdcovek a teď ta 6. taky je na vaše přání. Já jsem se ptal, co by vám udělalo radost. Díky za všechny zprávy, které jste poslali na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Bylo to těžké vybírat, ale na moji otázku, co by vám udělalo radost, tak Barče odpovídá: ahoj, mě by hrozně udělalo radost Mbap od Hansen. Srdcovka z mého mládí, která mi vždycky vykouzlí úsměv. Zdraví Barča. No tak Hansen, Mbap. Něco, na co my kluci jsme vlastně jako nikdy netančili a většinou jsme tak jako měli hlavu dolů. Ale jako proč ne? Jo, rok 1997, tři bráchové, nejmladšímu 11, druhýmu 14 a třetímu 16 let. Kdybych dělal blbý vtipy, tak bych řekl, že to byly tři panicové, kterým ležel celý dívčí svět u nohou, ale já blbý humor nemám, ten nedělám, že jo, takže to neřeknu. A pojďme si dát tedy dítě, puberťáka a puberťáka, který fakt jako dobili svět svým prvním hitem. A pokračovali dál, kde jim je konec, řeknu za chvilku. Teď Hanson.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči, Hanson Mbapp, legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že se vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat důchod, už vlastně jako ty doby, co ani nebyly plnoletí, tak oni pořád hrajou. Teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné. A když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Teď bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že ty kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Radio Ale Farben bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
7: Jasně, já ti splním přání, Trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Kygo, posloucháte Hit Radio a pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Porouchané auto vás teď může zdržet na dálnici D5. Brzdí provoz na kilometru 27 směrem od Plzně do Prahy. Určitě tam raději projíždějte se zvýšenou opatrností. No a další info z dopravy pište k nám na WhatsApp.

0: 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
0: Máme 13 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte? To ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
6: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
0: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů. V Horažďovicích skončily opravy sportoviště u bazénu. Obnova komplexu, včetně parkoviště a sítí, stála skoro 100 milionů korun. Revitalizací prošlo fotbalové hřiště i zázemí pro fotbalisty. Do budoucna se počítá také s novým zázemím pro vodáky u mola na břehu řeky Otavy. Hotovo by mělo být do příští sezóny.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Podle předpovědi u nás bude dál většinou oblačno, k večeru pak ojediněle polojasno. Na teploměrech na západě Čech naměříme kolem 25 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Pondělní odpoledne pokračuje dál, 1:03 k tomu. Pokud jste se dneska vrátili do práce po dovolený, tak snad vás v práci kolegové přivítali s úsměvem a ne s takovou tou typickou, jak to říct slušně, prostě dobře, řeknu to, s takovou tou typickou větou. Tak co, odpočatej viď, to víš, to se někdo má, volníčko, po dovolený, to se ti bude pracovat, že jo, plnej energie a tak dále, určitě to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parte, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svůj černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne. Za chviličku Poetika, teď One Direction. One.

0: for another.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Na Hit Radio Dario G a Sunshine. Jo, sluníčko. Je léto. Jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši podzim, mraky, déšť? Já to teda osobně mám radši mezi, ale... Jsem nachytal sám sebe. Bavíme se, prosím, pořád o počasí, ano? Jak já se těším na středeční roletu dvojí smyslů, ale pojďme zpátky k počasí. Jak to teď vypadá u vás? Taky tam... Já si na to ani nedopovím. Znova, jak to teď vypadá u vás? Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva, protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v, jak bych to řekl slušně, takhle. Fotbalový trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo? Vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místa má vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další Tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc, tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jediný, kdo tohle teď momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Hit Radia. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší, a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons, jsme Hit Radio.

0: Alex Hepburn na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v téhle době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hit Radio z čísla 777 937 777, co s tím dělat?
1: Statek. Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba furt, aby jako lidi, když to je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat, mají přijít cuka, nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě. Kdo nemá umělou závlahu, tak se může jenom modlit a hlavně to nesekat, jinak se to spálí a můžeme po létě znovu sázet znova. Tak děkujeme za tuhle radu. Malý zahradnický okénko je u konce. My pokračujeme dál. Za chvíli to model nebo Ella Henderson a Rudimental. Tak buďte s námi.

0: kosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme s sebou měli banány a cibuly. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to byl takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Na pondělní odpoledne Tom Odell, Another Love. Je 13 hodin 37 minut, s vámi Jirka Pelnář. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokouseli několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo? Ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, i jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to, jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

0: Bokáč z ten Solitér. Páni, Solitér, to je snad nejhranější videohra z 90. co naši tátové hráli. Taky si to vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba. To ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety. Dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia. A potom také mezi 18. a 21. hodinou. Takže dneska večer opět tříhodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
3: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Humtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Radio nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik, čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nové dopravní omezení, které čeká řidiče v Klatovech. Dneškem začaly opravy viaduktu v ulici 5. května. Je proto neprůjezdná a jezdí se dočasně značenou objížďkou. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
8: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů. V Tachově má stát nový polyfunkční dům. Nahradit by měl dům potravin na náměstí, který podle plánu půjde k zemi. Výstavba nového objektu bude stát kolem 180 milionů korun. Nově by tam měl být městský hotel, obchody, restaurace, bistro nebo kavárna a v podzemí taky nová parkovací místa.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Teploměry dnes v maximech vystoupají nejvýš na 25 stupňů Celsia. Dál u nás na západě Čech bude hlavně oblačno, k večeru pak postupně i polojasno.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ráno ani snídani, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídani. Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho, hit číslo 1.
4: Hit Radio FM+.

0: Deep Blue Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady pro dnešní den další téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 95%, což je velmi vysoké číslo, 95% chlapů v Česku teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý, píše Katka mimochodem z Liberce. Je to půl na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. Davide, díky za tuhle zprávu. Se omlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ono je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No, tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu. Dál ještě můžete psát, a to na 777 937 777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí. 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je, i když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, a že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jednu jedinou možnost, a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko jako, pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit, a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Co zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.

0: to dust all that I adore.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchyňce, že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku, tak jsem jako zůstal stát, chvilku jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka v okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že si tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no. Takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

0: Společný duet Evy Farné a Miraje Navrátila. Vzpomeneš si, ve 14 hodin 41 minut. My se taky vzpomínáme i na naší odpolední show. Po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15. dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Mě normálně dopláče, je tady poslední červencový pondělí, teď se to hrozně krátí.
3: Na druhou stranu půlka prázdnin ještě před náma a tak si tady na divokém západě sestavíme takovej letní vyšlist z toho, co chceme ještě do konce prázdnin stihnout.
2: Jo, já bych hrozně rád stihnul si vzít třeba dovolenou.
3: to už nestíháš, Jakube, to je pozdě.
1: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
1: Na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ Hitrádia FM+.
5: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
6: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
5: Vaše centrum nákupu a zábavy.
6: Olympiaplzeň.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se na Karlovarsku. Opatrně v Horní Blatné na náměstí svatého Vavřince, kde narazilo osobní auto do zdi. Na místě už by teď měla být policie. Nehoda se stala taky na trase z Karlových Varů směrem na Chodov u Počeren. Tam se srazil autobus s dodávkou a silnice je průjezdná pouze Kyvadlově. No a ještě nehoda na dálnici D5. Stala se na kilometru 13 ve směru od Plzně do Prahy. Tak i tam počítejte se zdržením. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio F.

0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Centrum Plzně už je zelenější. Dál pokračuje proměna sadu 35, kde se nově objevilo 10 platanů. Přibydou ještě záhony růží a trvalek a zelené budou i střechy moderních kiosků. Hotovo bude během srpna. Karlovarský kraj chce přivést více mladých lékařů do menších obcí. Podpoří proto odborné praxe mediků přímo ve venkovských ordinacích. Za Karlovarský kraj pokračuje Jana Boučková.
1: Studenti si během praxe vyzkouší nejen práci s moderními diagnostickými přístroji, ale také pestrost a samostatnost, kterou práce venkovského praktického lékaře nabízí. Právě osobní zkušenosti má motivovat k tomu, aby se po dokončení studia do regionu vrátili a našli zde své profesní uplatnění.
0: Za každý den praxe kraj přispěje jak studentovi, tak ordinaci 1000 korun. Letiště Václava Havla letos za první pololetí odbavilo přes 8 milionů 200 tisíc cestujících. Meziročně je to skoro o 6% více. Nejčastěji se z Prahy létá do Velké Británie, následuje Itálie a pak Španělsko. Závěrem ještě fotbal. Dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví dnes udělá tečku za úvodním kolem naší nejvyšší soutěže. Zápas v Brně začne přesně v 18 hodin. Plzeň hrá už o víkendu. Doma padla s Libercem 1-3.
2: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
0: Na západě Čech se nám bude postupně oteplovat. Zítra naměříme mezi 25 a 29 stupni Celsia. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen přechodně oblačno. Teď už začíná pondělní divoký západ.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Hezký odpoledne a krásný pondělí i po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i ve Sviný ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
4: Prázdninový wishlist, vzpomínky na víkendové hrady a k tomu pro vás budeme mít dárkovou kartu do Olympie Plzeň za 2000 korun.
3: Hrát o ní budeme po 16. hodině. Teď ještě Purple Disco Machine.

0: žilinkyni, to potřebujeme při pondělku úplně všichni. Tady je divoký západ Hitrády a FM Plus, hezký odpoledne.
1: Je tu poslední červencový pondělí, dá se říci, že jsme uprostředka prázdnin, uprostřed léta. Spousta toho už je za náma, ale spousta ještě před náma. A když si to člověk jako nesepíše, to, co by chtěl všechno stihnout, no tak se to jaksi nevyplní, že jo? Proto dneska odpoledne společně s váma, s našima posluchačima Hitrádia FM+, bych chtěl sestavit takový prázdninový wishlist. Takový seznam toho, co bychom ještě do konce léta chtěli stihnout.
0: Já bych jeden tip měl, já bych chtěl zažít nějakou letní lásku na jednu noc.
1: Na mě nekoukej,
0: že bych byl třeba
1: jako
0: nezadaný, jo, ale ale říkám si, že taková věc by mohla být vlastně fajn a k létu a k prázdninám patří.
2: Já jsem teda jako dost tak jako při zemi. Já bych třeba stihla ráda wellness a přečíst nějakou fakt pěknou knížku, nějakou detektivku, takhle to spojit, ideál.
0: Na to budeš mít celou zimu.
2: No to, aha. Tak, já si to škrtám.
1: Hele, jak jste na tom vy? Napište nám na 720 870 237. Budeme moc rádi, když nám hodíte nějaký vaše tipy, nějakou inspiraci na to, co byste chtěli napsat na prázdninový wishlist a co byste do konce léta chtěli stihnout.
0: Já věřím, že je toho hodně, co se dá stihnout do konce léta. Tady jsou další skvělý hity.

0: tohleto léto a prázdniny taky jako odráží láska a data činasky, ladíte Divoký západ, Hit Rádio FM Plus a my jsme si tady udělali takový wishlist toho, co bychom jako měli během prázdnin vlastně stihnout.
1: Půlka ještě před náma. Ano, napsala nám na náš WhatsApp 720 870 237, napsala nám Aneta, chtěla bych vylézt nějakou horu a z ní pozorovat západ slunce. To je ono prostě, o tomhle to léto je, že jo.
0: Hele, úplně si to jako dokážu představit, ideálně třeba ještě piknikovej koš sebou, víš, udělat si to tam jako večer hezký, jo, něco dobrýho do toho koše, deku a užít si ten západ, to je fakt jako luxus.
1: Dál psal taky Milan, ahoj, já bych chtěl vzít partnerku do letního kina, je jedno na co, stejně všichni víme, jak to skončí.
2: Mm-hmm, titulkama. Jak to skončí?
0: Já nevím, já
1: ty už jsem... asi dlouho nebyl v letňáku, Jakube.
0: Většinou to končí titulkama.
1: No, hele, jak byste to měli vy, co byste vy chtěli napsat na prázdninovej wishlist, napište nám 720 870 237. Tohle WhatsAppový číslo si klidně uložte a my budeme moc rádi, když budete inspirovat nás a třeba i zbytek západních Čech.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
1: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
7: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornát.cz.
8: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Krásný život, Ace of Base, tady je divoký západ Hit Radio FM Plus a my vám ten život prázdninovej uděláme ještě hezčí.
1: Co byste chtěli stihnout do konce léta, aby ty prázdniny opravdu stály za to? Sestavujeme tady takovej letní prázdninovej wishlist a napsala nám Alice na náš WhatsApp 720 870 237. Ahoj, letos v létě bych chtěla vidět padat alespoň jednu hvězdu. Léta už jsem to neviděla. To víš, Alice, jestli bydlíš v Plzni, tak tady máš smůlu, že jo?
0: Musí jako do varu během filmového festivalu. Ne,
1: Tam už to taky není tak divoký, že jo, ale světelný znečištění, světelný smog, v Plzni prostě normálně nevidíš ani ty klasické hvězdy, ani polárku podle mě, jo. Jakmile vyjedeš za Plzeň, třeba i u tebe, Jakube, ne? Tam to vypadá jako krásně, ne?
0: Tam je tma, no. Tam často nejde elektrika, tak... Takže my máme tmy na rozdávání.
1: Veřejný osvětlení, ne?
0: Teda, 12. srpna by mělo být dokonce i nějaký zatmění slunce večer. Dneska se o tom všude píše, tak to zmiňuju. Jo. A co jsem koukal, zatmění by mělo být z téměř 90%. Navíc v srpnu vrcholí Perseidy. Tak já bych si to rovnou jako naplánoval, ne? Na toho 12.
1: A ty říkáš, že to zatmění je večer. Večer to slunce moc nesvítí, ne?
0: Jak to, že ne? V 7 večer svítí?
1: Dobře, OK, takhle v 7 večer to má
0: být. Okolo 7 večer by to mělo být, dneska se o tom píše úplně všude, tak kdyby jako jste chtěli znát detaily, mrkněte na internet, je to tam rozepsan a bude to fakt velký.
1: Se vsadím, že bude zase oblačno. To je po každý.
0: To by byl pech. No, musíme si počkat, no. Hele, 12. ještě celkem daleko. Další hity, Nirvana.

0: Dermot Kennedy a tady je Hit Radio FM Plus, taky divoký západ. Dneska tady hledáme věci, které by člověk měl ještě stihnout do konce prázdnin, letní aktivity, možná nějaký zážitky. Jestli je přesně jako zážitek něco, nevšední zážitek, co byste chtěli jako do konce prázdnin stihnout? Jeden tip tady pro vás máme a hezký.
1: Já jsem dneska jel přes Klatovy a asi měsíc už jsem se tady chtěl zastavit na krásný atrakci. Je to Labyrint z balíku slámy. Město to tam prostavilo pro lidi, je to nedaleko lomu, který se jmenuje Němčák, kousíček za Klotovama směrem na letiště. A teďka je tam, já nevím, na jak velký rozloze, třeba půl hektaru, řekněme, tak tam je prostě labyrint, který je udělaný jenom z balíku slámy. Je to akorát tak vysoký, že děti tam vlastně jako nevidějí, zatímco ty jako dospělák máš přesný přehled, kde to děcko akorát pobíhá. Jo?
0: To znamená, že tam jsou normálně ty klasický kulatý balíky, prostě
1: hranatý.
0: Takhle.
1: Uprostřed celého toho labyrintu, kam se samozřejmě chceš dostat, tak tam vede asi jedna nebo dvě cesty, všechny ostatní, tak ty tě vyvedou úplně ven. Aha. A když se dostaneš do prostředka, tak tam je velká pyramida, na kterou můžeš vylézt a připadáš si jako král světa.
0: A taky ze slámy.
1: Samozřejmě.
0: Pustý, no tak to se děti ale musí vyblbnout skvěle.
1: Já jsem strašně moc rád, že město jako Klatovy tohleto udělalo, protože jednak je super, že to nikdo nezničil.
0: Jako, že tam nikdo neškrtnul sirkou?
1: Ano, je to tam jako velmi explicitně naznačený, že jako ani omylem prostě s cigárem tam fakt jako nemůžeš. Jsem moc rád, že města jako Klatovy tohleto dělají, protože někdy nepotřebuješ mít miliony na to, aby si udělal prostě nějaký obrovský dětský hřiště a tak dál. Někdy stačí prostě jenom nápad a šikovný lidi, který prostě ví, že dělat něco pro lidi je fajn.
0: Navíc jako ještě to přiláká přesně jako lidi do toho města, ne? Jako, když víš, že v těch Klatovech něco takového je, tak prostě si tam uděláš výlet.
1: Ano, a najednou
0: pak
1: zjistíš,
0: se podíváš dál.
1: A najednou zjistíš, že Klatovy mají jako neuvěřitelnou gastroscénu a že tam je opravdu jako několik skvělých a fantastických míst, kde se můžete najíst. Jestli byste chtěli vidět video z tohohle, akorát jsem to dal na svůj Instagram, Dáda Brabčák.
0: Tak se mrkněte a klidně i tam napište, jestli se vám to líbí.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
9: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt U Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: je fajn.
1: Zdravíme západní Čechy, 15 hodin 50 minut, Jeleni. Za chvilku zprávy a v nich se vůbec nedozvíte, že po 16. hodině pro vás máme 2000 korun do Olympie Plzeň. Báro, jak je možný, že ti tohle to uniklo?
2: Mě to neuniklo, já jsem věděla, že to 100% řekneš ty, za chvilku možná Kubí, takže já už bych se jenom opakovala.
3: Jo, takže vlastně ve zprávách jako nic důležitýho jsme teď řekli.
1: To důležité až po zprávách. 2000 korun do plzeňské Olympie, buďte s náma, jsme Divoký západ.

0: Vše buzy a bar song, hezky odpoledne všem, za minutu 16 hodin, zprávy si dáme teď ještě taky doprava.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace teď čekají ty z vás, co jedou po D5 ve směru od Prahy do Plzně. K nehodě došlo na kilometru 25, kde se teď dělají dlouhé kolony. Podle našich informací je dálnice úplně neprůjezdná. No a bourá se taky na trase z Karlových Varů na Chodov u obce Počerny. Tam je to nehoda dodávky s autobusem. Na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
7: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8. Rozevřeš a tvá oblíbená videa za

0: naplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
3: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Začínáme u vody. Řeka Berounka bude mít novou lávku, která usnadní cestu jak pěším, tak i cyklistům. Bude u Němčovic, ale chvilku si na ní počkáme. Když vše půjde podle plánu, mohla by se lávka postavit do 2 až 3 let. Cheb začíná s modernizací světelně řízených křižovatek. Město teď proto žádá všechny o zvýšenou opatrnostech na místech, kde budou práce probíhat. Víc k omezení dopravy Simona Liptáková.
4: Část křižovatek se neobejde bez omezení v řádu dnů. Omezení nejvytíženějších křižovatek bude termínově plánováno s ostatními stavbami města. Všechny upravované křižovatky po dokončení umožní dynamické koordinované řízení dopravy.
3: Projekt také přinese úpravy přechodů, včetně snížení obrubníků. Pro SPZ-ku si nově budeme moci zajít do výdejního boxu. Počítá s tím návrh novely, který dnes schválila vláda. Převody vozidel budou navíc nově možné online bez nutnosti návštěvy úřadů. Novelu teď dostane k projednání sněmovna.
2: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
3: Zítra by u nás na západě Čech mělo být většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne přechodně i oblačno. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Teď už pokračuje pondělní divoký západ.
2: Hit Radio FM+.
5: Krásný odpoledne, který vám můžeme za chvilku udělat mnohem hezčí.
6: Ano, připravte si telefony, budeme hrát do 2 do plzeňské Olympie.

0: FM Plus a my pro vás máme 2000 korun do Olympie Plzeň.
1: Je to tak, kvíz na Rubě je před náma, teď ještě velká bitka o to, kdo se dovolá jako první na náš telefon. 720 870 237, to je to správný číslo, tak schválně, jestli se proboxujete právě vy. Alex Veren.

0: Veren a před náma slíbený kvíz na ruby.
1: Kvíz na ruby. Správně je špatně a špatně je konečně správně.
2: Máme pro vás celý tenhle ten týden 2000 korun do Olympie Plzeň a jako první si o dárkovou kartu zahraje Míša z Koutu na Šumavě. Ahoj Míšo.
3: Ahoj.
2: Míšo, před tebou je teďka kvíz na ruby a já musím teda říct, že ty pocházíš z města, který je samo o sobě celkem na ruby, protože Kout na Šumavě vůbec neleží na Šumavě, že jo?
3: Ne.
2: To je český les, že jo? Jako...
3: No.
2: Jak tohle to vzniklo, víš to, nebo ne?
3: Tak, to nevím.
0: Nevíš, vůbec nevadí.
3: Já mimochodem... to tady krátce, ale vím, že to tak je, no.
0: A je to město, nebo je to obec?
3: Je to obec.
0: Je to obec, já jsem si říkal, že to město mi tam úplně jako nepasuje.
2: Ale chápeš, když se něco jmenuje Kout na Šumavě a leží to v českém lese, to je prostě past, to je celý na ruby, ne?
0: Tak mohlo to být ještě u Brna, jako.
2: Míšo, my pro tebe máme 30 vteřin a sérii otázek a chceme pouze špatné odpovědi, jsi připravená?
3: Ano.
0: Jdeme na to. Co snáší slepice?
3: Šunku?
0: No, co děláš s mobilním telefonem?
3: Co dělám s mobilním telefonem, třeba...
2: Snášíš vejce.
3: Snášíš vejce.
0: Jak jmenuji typické české jídlo?
3: Pizza?
0: A kolik je 8x8?
3: 13.
0: Co si na sebe lidi berou na spaní?
3: Plavky.
0: A kam se chodí děti učit?
3: Do práce.
0: Je, chudáci. Chudáci. Když možná, že by si nestěžovali, víte, jako,
2: ale. Já jsem si úplně, zarazil jsem se u té první otázky, Jakube, jo? Co snáší slepice?
0: Víš, jak by to bylo super? To by jsme byli národ, který chová slepice.
2: No, ale víš, co většinou musí slepice snášet?
0: Co?
2: Kohouta.
3: Jo, no.
0: Míšo, gratulujeme, hele, prošla si naším kvízem na ruby, to znamená 2000 korun jsou tvý. Říkala si, že potřebuješ doplnit zásoby, už to vidíme, ten plný botník, hele, to bude zásobička.
2: Měj se krásně, Míšo, užij si to v Olympii a pozdravuj v Koutě.
3: Děkuju, ahoj.
1: Kvíz na ruby. Jediný kvíz, kde maturita pláče v Koutě.
4: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupu a zábavy.
5: Olympia Plzeň.cz.

0: si a pro ty z vás, kdo míříte z práce domů, posloucháte odpolední Divoký západ Hit Radio FM Plus a my se jdeme kouknout na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na cestě z Karlových Varů do Chodova. U obce Počerny došlo ke střetu dodávky s autobusem. Projedete tam jedním pruhem. A komplikace čekají taky na dálnici D5 na kilometru 25 ve směru do Plzně. Místo nehody je průjezdné jedním pruhem, nicméně auto bude nutné odstranit a po tu dobu bude dálnice zase úplně neprůjezdná. Pokud máte další dopravní info, dejte vědět na náš WhatsApp a na číslo 720 807 70 237.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
1: Hit Radio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní.

0: odpoledne přejeme, jestli to vůbec pondělí jde. Tady je Divoký západ, Hit Rádia FM+, a my se opět vrátíme k jednomu zvířátku Divokého západu, který nás malinko ohrožuje a trošku děsí, protože v Čechách, konkrétně teda v jižních Čechách, byl minulý týden spatřena puma.
1: No není to minulý, už předminulý, to bylo poprvý, minulý týden k tomu přišlo jako další zjevení a teď ji zase teda někdo viděl.
2: Objevila se do Třetice a zase na Táborsku poblíž Soběslavy, tentokrát je to obec Roudná.
1: Takže no, táhne stále jako na Prahu nahoru, je táhne, to dobrý, je to dobrý. Já jsem si teda jako trošičku asi naivně myslel, že puma je taková jako roztomilá malá kočička, která před tebou jako uteče.
0: Ne, to je predátor velký, prosím tě.
1: Já jsem ji nikdy neviděl, jako jsi potkal někdy pumu, já teda ne.
0: Kamaráde, v zoo, tady v Plzni, tak tam měli nějakou jako velmi agresivní pumu, tam si šel kolem toho výběhu a už dopředu tam byla cedule, prostě pozor, agresivní zvíře. A teďka já si úplně vzpomínám, jak tam jdu a je tam tak jako prohnutý to pletivo, no. Říkám, co je? Proč je tady takhle porhnutý to pletivo? A najednou... Já se omlouvám před tím,
1: co jsem kočička. Hele, co dělat, když ji potkáte, na tom mrkneme za chviličku. Ne, teda v zoo, myslím. Tady jsou Bon Jovi.

0: JP Cooper a Stray Test, no, za chviličku si dáme také Coldplay. Tady je divoký západ hitrády a FM Plus, který dneska teda maličko fušuje i do jihu Čech. Na Táborsku se totiž dál zjevuje puma.
1: Není to prosím vás puma, na kterou jsme my zvyklí ze západu Čech, tedy letecká z druhé světové války. Je to normálně opravdu to velká kočková šelma, nebezpečný zvíře, a my se teďka podíváme na to, co byste měli dělat, kdybyste náhodou pumu uviděli.
0: Já jsem se ptal teda chata GPT, protože samozřejmě jako úplně návody neexistují na to, jo, jak se chovat, když potkáš pumu. Tak chat GPT tvrdí, hlavně nedělejte, že jste mrtví.
1: Proč?
0: Protože tě sežere. Puma prejde teda jako hlavně po krku, jo, takže když ji náhodou potkáš, v žádném případě nemáš utíkat, doběhne tě. Mm-hmm. Pokud máš sebou děti, okamžitě je máš vzít do ruky a ideálně zvednout nad hlavu, protože puma si bude myslet, že jsi hrozně velký.
1: Vidíš, a normálně můj rodičovský instinkt by radil jako předhodit děti jako první pumě a zachránit se. No to je podobně jako v letadle, ne? Taky si sám sobě nasadíš nejdřív tu masku, že jo, a potom až řešíš ostatní.
2: Jo, a pak vyhodíš děti teprve.
0: A kdybyste náhodou teda děti neměli, tak stačí si vzpomenout na úchyláky, roztáhnout bundu a prý budete taky působit větší.
2: Všichni?
0: To nevím.
1: A funguje to takhle jenom na pumu nebo i na holky?
3: Osmnáct jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
4: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
5: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Hit Radio FM+.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: boží single. Tady je Divoký západ Hit Radio FM+. Posíláme to všem, kteří nám pomáháte na silnicích, protože informace od vás, ty jsou úplně nejdůležitější. A náš WhatsApp 720 870 237, ten je vám pořád k dispozici.
1: Jedna z nejvážnějších nehod, která se dneska na západě Čech stala, tak ta byla na dálnici D5. Hořel tam kamion. Celá ta nehoda mohla být v řádu desítek milionů korun. Možná klidně i víc, jo. Ale ten řidič kamionu, který tam schořel, tak udělal něco, co zabránilo ještě větší škodě. A my vám za chviličku ve zprávách řekneme, co to bylo. Tak buďte s náma, přejeme krásný pondělí.
0: To znamená takový malej návod na to, jak se zachovat, pokud ti chytne kamion.
1: No, prostě.
0: No, tam budou vlastně hlavní zprávy, ano, ano. Beyoncé.

0: Nádherný odpoledne, tady je pondělní divoký západ, Hitrádia FM+, a před náma pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále hlásíte omezení na dálnici D5. Kvůli požáru vozidla to stojí před kilometrem 25 ve směru na Plzeň. Pokud máte info přímo z místa, dejte nám určitě vědět, jak to tam teď vypadá. No a já ještě připomenu dopravní omezení, které čeká ode dneška v Klatovech. Je to v ulici 5. května, kde se opravuje klatovská gilotina. Čeká tam uzavírka a jezdí se objížďkou. Vaše informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu a na čísle 720 870 237.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM+.
1: Bylo 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Požár návěsu dnes odpoledne uzavřel dálnici D5 u Žebráku na Berounsku. Kamion převážel díly do vozidel. Řidič naštěstí tahače zavčasu odpojil a s autem popojil. Vše se zázrakem obešlo bez zranění. Zásah podle našich informací ale potrvá ještě několik hodin. Plzeňský kraj bude lákat návštěvníky novým způsobem. Dosavadní průvodce turistů ráj se mění na vizit Plzeňský kraj. Proč? Vysvětlí šéf centrály cestovního ruchu Jiří Fejt.
7: Analýzy nám ukázaly, že původní značka sice měla regionální význam, její název ale nebyl dostatečně propojený s plzeňským.

0: Ústeckým krajem a působil zastaralé. Doporučení odborníků směřovala k vytvoření moderní destinační značky, která bude srozumitelná domácím i zahraničním návštěvníkům a sjednotí komunikaci všech turistických projektů kraje.
1: Na podzim se také představí zcela nový turistický portál. Řada lidí dnes pracuje nedobrovolně z domova. Z kanceláří a úřadu je vyhnala výhruška o nastražení bomby, kterou od dnešního rána prověřuje policie. Týkat se měla asi 400 různých adres.
2: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
1: Zítra u nás bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen během odpoledne může být přechodně i oblačno. Teploty budou o něco vyšší než dnes, vystoupají mezi 25 a 29 stupňů Celsia.
2: Hit Radio FM+.
3: Nádherný odpoledne, 2 minuty po 17. hodině.
4: No a my se za chviličku vrátíme na hrady a budeme hledat festival.

0: O víkendu to na Hradech byla taky pořádná zoo. O, tohle byla Shakira, tady divoký západ a my se právě teďka vrátíme aspoň ve vzpomínkách na Švihov.
1: Protože dneska jsme tady vlastně nakousli, co byste chtěli ještě během léta stihnout, zažít. A u nás na Instagramu se objevila žádost o pomoc při pátrání po slečně, která právě v sobotu byla na Hradech. Měla langoš.
0: Počkej, to je jako nějaký muž teda pátrá po slečně.
1: Ano, přesně tak. Ano, přesně. Pátrá po ženě s langošem, jo. Přečtu to tak, jak to tady je.
0: Dobře.
1: Hledá se hnědovlasá slečna s langošem z Hradů. Ahoj, zkusím sílu festivalové komunity, protože jsem včera večer zaváhal a neoslovil tě. Byli jsme na pravé straně u stánku Coca-Coly během koncertu Miraj. Měla si hnědé delší, trochu kudrnaté vlasy, tmavé kraťasy a jedla langoš. Párkrát jsme se na sebe hezky usmáli. Pak si odběhla za kamarády a vrátila se přímo přede mě, kde se elegantně vyhýbala pánovi, co zavrávoral u koše. Jestli to čteš nebo v tom poznáváte, kamarádku, napiš mi do zpráv. Rád tě pozvu na drink nebo kávu. A tentokrát to nepromlčím.
0: Ty jo, kudrnatá slečna s langošem. Takových muselo být na Švihově stovky, ne?
1: A teď je otázka, s čím ten langoš měla. Jestli byl s česnekem, tak nevím, jestli se s ním chceš potkat.
0: Ale jo, chceš. To musíte mít oba česnek, že jo?
1: Jako, že už to vyčichalo, jo, od víkendu.
0: No, to zase asi ne, člověče.

0: Macklemore na Hitrádiu FM+. Ladíte Divoký západ, za chviličku si dáme Era Sheerana, no a blíží se nám tady po hradech, který už proběhly, jedna asi z největších hudebních událostí letošního roka.
1: 7. srpna, Marek Ztracený, Letenská pláň. To bude možná největší koncert tohohle roku. A jestli tam chcete bejt, no tak to posloucháte to správný rádio, protože my na Hitrádiu FM+, respektive na našem Instagramu, rozdáváme teďka 5x2 vstupenky. A zapojit se je celkem jednoduchý.
0: No tak povídej.
1: Stačí nám napsat do komentáře pod ten příspěvek s tou soutěží, jakou skladbu byste na Letné chtěli od Marka Ztraceného slyšet jako úplně první. Je láhve vína, ne, že jo?
0: Jestli chcete vyhrát, mrkejte na náš Instagram, hrajeme až do konce týdne.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu.
0: Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
3: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
0: Tak já už mám nakoupeno.
3: Meké.
0: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil jsi mě.
3: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
0: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
3: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubových stopách, tak pořád můžete.
0: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
3: Jo, právě. Budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
0: Což je paráda. Vidím tady, hele, projížďky autem, led balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
3: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
0: Tam jenom pozor na flusance, jo? Je tady dokonce zážitkový let letadlem.
3: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
0: Jako já.
3: Buďte jako Kuba, jděte do toho.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Allegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.

0: Damiano David, tady je Hit Radio FM Plus a divoký západ, nejenom historky z hradů, ale taky fotbal. To je věc, která se dneska stoprocentně řešila.
1: No, všimli jste si ten kartáč, který dostala Viktorka na netu a na sociálních sítích po prvním zápase tady doma s Libercem?
0: Hele, já jsem to teda jako upřímně neviděl. Na druhou stranu, pokud jako na začátku sezony přijdeš s tím, letos jdeme pro titul a jsme si jistý, že bude náš, tak jako když první zápas skoro ještě s Libercem se jako nepovede, což se prostě stát může, tak nějaká odezva asi jako přijde, no.
1: A první vyhrání, z kapsy vyhání, přesně. Že jo, takhle bych na to koukal. Ale chtěl bych říct jednu věc, mám takový dojem, že největší kartáč dostali viktoriáni od lidí, kteří na ten fotbal nechodí a kteří umějí si jenom sedět u klávesnice a nadávat na sociálních sítích.
0: No, tak těch je hrozně moc zase, že jo, tak asi podle tohohle obrázku jako na sociálních sítích nemůžeme hodnotit.
1: Hele, my budeme fandit dál a doufáme, že to naši červenomodří odčiní a šanci budou mít už 1.8., kdy Viktorka bude doma hostit zbrojovku od 20.00.
0: Teď návrat do 90. let a taky lákadlo Hit Radio Klasiky dneska po 18.

0: Linkin Park, Friendly Fire a za chviličku Global DJs. Tady je divoký západ Hitrády a FM+, který ví, co se u nás děje.
1: Kam vyrazit?
2: V sobotu 1.8. vás vezmu na Den z netopíry ve Strašíně. Odborníci vám tam předvedou ukázku ochočených, handicapovaných netopírů a pro děti mají netopíří tvořivou dílničku. Podrobnosti najdete u nás na webu ve složce Kam vyrazit. A jestli to budete mít o víkendu blízko na Šumavu, tak od pátka do soboty probíhají železnorudské slavnosti a právě tam na nich vystoupí třeba kapitán Demo, Laura a její tygři, a nebo Odysea.
0: Já vás pozvu do kláštera v Chotěšově, tam se koná tuhle sobotu od 14 hodin každoroční večer pro klášter Chotěšov a hrát bude třeba Mňágáš Ďorb. A kdo by měl hlad a slinu, ten může vyrazit před hotel Termál v Karlových Varech. Celý víkend, od pátka až do neděle, si tam budou dělat ty nejlepší burgery v rámci Burger Street Festivalu. Podrobnosti na stránkách hotelu Termal.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk pork máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
5: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
4: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
5: Jen 30 minut od Plzně.
4: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
5: U Daliborky Nepomuk.cz.
6: Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Benson Boone, hezký odpoledne všem na západ Čech. Tady je divoký západ a jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska odpoledne mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme společně s vámi sestavovali wishlist na zbytek léta, seznam toho, co bychom prostě chtěli zažít, než léto skončí, abychom si prázdniny opravdu užili. Takže zatímco Bára by nejraději wellness s knihou, Jakub by chtěl zažít nějaký letní románek. Já bych zase chtěl být statečný jako Jakub, který ačkoliv je zadaný, tak do rádia propálí takovouhle věc. Hustý Jakube, fakt dobrý teda.
0: No a taky jsme pátrali po pumě, která dál straší jižní Čechy. Aktuálně se zjevuje na polích okolo Tábora. Tak jsme hledali, co teda dělat v případě, že náhodou pumu jako potkáte. Není to úplně sranda, já jsem žil v tom, jaká je to roztomilá kočička, která před váma uteče. Ne, jde po krku a hodně skáče. Takže když ji potkáte, máte stát na místě a roztáhnout bundu, abyste pro jako vypadali velký. Když se budete hodně snažit, tak vám navíc na pomoc přijede i policie, protože krom pumy na poli budou hlásit i jednoho uchyla. Víš jak, SOPSO.
1: Jakube, jestli přicházíš s takovouhle radou do nejposlouchanější odpolední show na západě Čech, věřím, že ten tvůj letní románek si prožiješ tady s pumou. No nic, zítra se na vás těšíme taky a opět pro vás budeme být 2000 do Olympie Plzeň.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení pořád ještě čeká na dálnici D5. Jak od nás víte, auto po požáru je třeba zlikvidovat na kilometru 25 ve směru od Prahy do Plzně. Je tam dlouhá kolona, tak pevné nervy. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 18 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
7: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
2: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
8: V noci nás čeká jasno až polu.

jasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Brian Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny, Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to a hezký večer.

Say. Paul McCartney a Michael Jackson, geniální spojení v éteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema, pořádku. Jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotovej. Dobrý, čau. No dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

0: Brian Adams a Melanie C v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium a jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili, ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song a věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostý banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělý a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne koutky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlav.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ray J, Another Day in Paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na Dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? Opatrně, opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky. Jo, jako suvenýrek, že jo, chápu. Opatrně na to, oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně je to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda. Jo? Takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu. Takže prostě nevyplatí se to. Jo? Jasně, adrenalin vzrušení chápu, ale to můžete jet tady někde na černém HDčkem, že jo? To už vyjde na stejně. Tak opatrně! No a k těm představám o dovolené jsou tu Crystal Waters a jejich Gypsy Woman. Jdeme na to!

0: Johnny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6:45, pondělí. Co, zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.

0: je Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
2: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí, pokud to jde teda. No a věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Žďorp, ne? Teď ne, akorát že jo. Jo, chápem se.

Eminem a Dido společně v éteru Hit Rádia. No a umělá inteligence vládne světu. Jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají. Co si budem povídat? No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malej podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitelé, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Tak každá doba má skvělý songy. The Tide is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80., 90. a milénia. Třeba Shania Twain, ta nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nějaký hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi. Nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo, ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo, teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač to neměli, že jo. No akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady, nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, a Jižní Morava, tady se mi bude dobře žít.

0: Doctor and Medics v éteru Hitrádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo. Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo. Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo. Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle. Prostě GoldenEye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner. Už za malou chvilku do vašich uší, co říkáte.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
2: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
3: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box Ride on Time.

Kid Joe a Cats in the Cradle, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty tipy a triky, jo, mokrej hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 tisíc se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládneme bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

Geniální Šonka, geniální Whitney Houston v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí je skoro za náma a to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Chicago. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentour nebo Aqua, tak buďte s námi.

0: Tour právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. A klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně sílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i po evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je, je se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů právě na ty takzvané adaptační opatření, to znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny takzvaně, tak bychom to měli právě ty opatření rozmělnit. V Evropě je hodně kapitálu, hodně firm, které mohou investovat a investují tam, kam vlastně ta legislativa učí. Takže teď je na nás, abychom tenhle ten ideologických 5 let změnili a dali to do něčeho, co pomůže lidem.
0: A je roli Unie posílat solidárně peníze do postižených oblastí?
1: Ano, Evropa je založena na této formě solidarity, takže první úroveň je ano, mít nějaký fond se specifickými prostředkama, ten, řekněme, nějaký centrální nástroj, který má specifický konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí. Ten tu je a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
0: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků. Hit Radio FM+.

Rogers a Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takový to pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj!

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Rádio.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: rata, tararara, rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
2: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
4: Hit Radio. It makes me feel.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.